jsou 23 hodiny. Jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: K vašemu lepšímu vstávání na signálu věřím, že přispěli Europe minutu před 8 hodinou, to znamená, že si dáme úvodní dnešní zprávy, které připravila Lucka Sinková. No a dál se opět těště na ty nejlepší osmdesátky od Boy George, Paula Simona a nebo Kylie Minogue.
1: Signál Rádio Doprava.
0: A je taky ta správná chvíle se poprvé po ránu podívat na silnice. Nehodu máme na dálnici D1, 261. kilometr ve směru Brno, kde se potkali teď v tuto chvíli dvě vozidla. Tak v těchto místech určitě nohu z plynu a klidnou cestu za volantem vám všem.
1: Signál Rádio zprávy.
2: V neděli 16. srpna přejeme všem, kteří poslouchají Signál Rádio. Jsou tu první zprávy a s nimi Lucie Sinková. Ministrině financí Alena Schillerová si nechává zpracovat analýzu dopadů DPH na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Změna má platit od roku 2028. Podle výsledků analýzy a dopadů na rozpočet pak rozhodne o dalším postupu. Ministerstvo financí zatím neví, kdy bude analýza hotová. Samosprávy se obávají, že kvůli změně může zdražit i jízdné. Teplotní rekordy včera padly na zhruba 30% stanic měřících přes 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech, kde naměřili 37,1 stupně. Dnes čekají meteorologové opět tropická vedra až 37 stupňů. Poté dorazí déšť, bouřky a ochlazení. Hlavní havajský ostrov čelí první hrozbě přímého zásahu hurikánem za 155 let. Tropická bouře Lala, která se v pátek vytvořila nad Tichým oceánem, včera zesílila na první stupeň hurikánové škály. Hurikán provází vítr o rychlosti až 120 km za hodinu. Oblast už zasáhl silný déšť, vítr a také vysoké vlny.
1: Co se děje v regionu?
3: Praha 2 i letos chystá vinobraní na Grébovce. V pořadí už 19. ročník jedné z nejoblíbenějších podzimních akcí v metropoli se uskuteční v pátek 18. září na náměstí Míru a vyvrcholí v sobotu 19. bohatým programem v Grébovce. Vystoupí například Adam Mišík, skupina 100 zvířat a řada lokálních hudebních souborů a žáci základních uměleckých škol. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Ani největší naděje české výpravy na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu v medaili nezískaly. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel skončila v běhu na 400 metrů čtvrtá. Obhájce titulu Jakub Vadlejch obsadil vodu oštěpem páté místo. K medaili mu chybělo 9 cm. Chodec Albert Kukla byl dopoledne díky 12. místu nejlepším z českého kvarteta při premiéře půlmaratonu na vrcholné akci. Na dvojnásobné trati, na které se také závodilo poprvé, skončil Jaromír Morávek 20. a Kristýna Sasínek-Meky těsně postoupila do finále běhu na 1500 metrů.
1: Signál Rádio počasí.
2: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne se ale obloha zatáhne, místy se objeví slabý déšť a popoledně bude velká oblačnost i na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Lucko, díky za zprávy, 8:02, už vás moc zdraví z éteru Lukáš Bláha. A i o víkendu si dáme ranní servis, který vám určitě přijde vhod, to znamená očekávané události, jak bude venku a zanedlouho taky otevřeme kalendárium pro 16. srpnový den. Tak ať máte hezké nedělní tro.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Probouzí vás víkendový signál do 16. srpna, což je Národní den horské dráhy, tak věřím, že se při této neděli nebudete cítit, jako byste na ní jeli. Jáchymové mají dnes svátek, všechno nejlepší pánové, a k 92. narozeninám gratulujeme věčnému smolaři, francouzskému herci Pierru Richardovi, ke kulatým 25. italskému tenistovi Jannikovi Sinnerovi, aktuální světové jedničce. A tento den v roce 1958 přišla na svět celým jménem Madonna Luisa Veronica Ciccone, neboli Královna popu. Nedávno vydala pokračování své slavné desky Confessions on a Dance Floor, ale my se pochopitelně vracíme do 80. za tímhle jejím slavným hitem s nádechem léta. Hezké ráno.

0: Přesně v 8:30 ve víkendovém signál rádiu Scorpions seslali anděla, send me an angel, no pohled na nebesa je takový, že je převážně oblačno, 21 stupňů, ale už tedy poměrně teplo, přes den nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů, vypadá to na poslední tropický den na nějakou tu dobu a odpoledne počítejte s tím, že by mohly dorazit bouřky. Jinak taky je 16. srpnový den Mezinárodním dnem rumu. Jestli byste k tomu chtěli ještě případně něco přidat, tak tomu se meze nekladou.
1: Rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Posloucháte Signál Umberto Tucci a tu...
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Tu je, co se bude dít v neděli 16. srpna. Prezident Petr Pavel navštíví 44. ročník festivalu prázdniny v Telči. Dále se zúčastní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Hlavní havajský ostrov čelí první hrozbě přímého zásahu hurikánem za 155 let. Tropická bouře Lala, která se v pátek vytvořila nad Tichým oceánem, v sobotu, tedy včera, zesílila na první stupeň hurikánové škály. Vrcholí závěrečným dnem mistrovství Evropy v anglickém Birminghamu. Budeme držet palce, aby naši sportovci atleté získali první medaily. No a taky se bude dohrávat čtvrté kolo naší nejvyšší fotbalové šance ligy. Od 15 hodin přivítá Baník Ostrava Artis Brno a vedoucí tým tabulky, tedy Slavia Praha, v Trháku v 8 večer nastoupí na hřišti Slovanu Liberec. Vy si užívejte víkendový relax. Frankie Goes to Hollywood.

0: Usměvavá šaný s nás Véteru signálu donesla téměř k 9. Za 3 minuty odbije podobně naladěná Lucka Sinková přichystala aktuální zprávy a potom další muzika Depešáci, ABBA nebo OMD, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: Se všeho nejdřív ovšem zjistíme, jak to jezdí. Nehodu od osobního auta s motocyklem teď evidujeme na dálnici D1 195. kilometr ve směru Ostrava. Je to na průjezdu Brnem u Dolních Hršpic. Tak v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
2: Když slyšíš tohle,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli s datem 16. srpna přeje Lucie Sinková. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřesnilo odhady a očekává, že systém penzí letos nakonec skončí zhruba s 10miliardovým přebytkem. Původní predikce resortu přitom počítala s výrazně vyšší částkou, kolem 20 miliard. Konečnou bilanci ale může ještě ovlivnit třeba to, jak se promítne schválené snížení záloh pro živnostníky. To platí od července. Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je i prevence u plynu. Pravidelné revize plynových kotlů dělá 34% domácností. 12 lidí přišlo o život a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku, uvedl to dnes premiér Péter Maďar. Nehoda se stala kolem 1 hodiny raní na dálnici M3, když turistický autobus s polskou registrační značkou z dosud neznámých příčin sjel do příkopu. Na chorvatském ostrově Dugi Otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár, jak už jsme vás několikrát informovali. Hasiči byli nuceni přisouvat trajektem posily. Včera ráno se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu, ale popoledni silný vítr oheň opět rozdmíchal. Zásah stále pokračuje.
0: Co se děje v regionu?
2: Národní památkový ústav chystá rekonstrukci objektu Pražské invalidovny. Barokní objekt v Praze 8, vystavěný v letech 1731 až 37 a v roce 2017 prohlášen za národní kulturní památku, před předáním stavbařům a zahájením prací otevře veřejnosti. Ta se do budovy bude moci podívat v sobotu 22. srpna. Prohlídka bude zdarma, je ale nutné si návštěvu rezervovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili doma ve čtvrtém ligovém kole Teplice 4-1 a připsali si druhou výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Premiérové soutěžní vítězství v sezóně zaznamenala Plzeň, která zdolala doma Zlín 3-2. Olomouc zvítězila na Slovácku 2-1 a zaznamenala druhou venkovní výhru po sobě. Pardubice remizovali doma s Mladou Boleslaví 1-1 a po úvodních třech porážkách získali první bod v sezóně.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Oblačno až zataženo na západě Čech, ojediněle déšť, popoledně bude velká oblačnost i na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy i jinde vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 37. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 9 hodin na vrch 2 minuty, ze studia vás dál zdraví Lukáš Bláha, speciálně pak všechny Jáchymy mající jmeniny a já už hážu do stroje další osmdesátky a brzy taky přidám víkendový tip, kam vyrazit. Počkejte si na něj, pěkné ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte víkendový signál a pražskou oboru Hvězda možná znáte jako perfektní místo na procházku. Dnes dopoledne se ovšem můžete podívat i dovnitř letohrádku a zjistit, co všechno se za jeho dny odehrálo. S pozvánkou přichází Lucka Sinková.
1: Letohrádek Hvězda si většina z nás spojí hlavně s oborou a příjemnou procházkou. Tentokrát ale můžeme nahlédnout i dovnitř a projít si celou jednu z nejzajímavějších renesančních staveb v Praze. Během komentované prohlídky se dozvíme víc o době prvních Habsburků a samozřejmě nebude chybět ani historie samotného letohrádku. Zajímavou částí jsou i sklepy, kde se expozice věnuje bitvě na Bílé hoře. Takže pokud o víkendu chcete spojit trochu pohybu, architektury a české historie, Hvězda může být docela dobrý plán.
0: No, Lucko, já jenom souhlasím. Děkujeme moc za pozvánku a posílám další muziku. Tohle je Mariah Carey a Without You. Pěkné ráno. No.

0: Dvě minuty před půl desátou z víkendového signálu Rádia Stink, jeho Angličan v New Yorku. Pojďme ovšem zpátky do Česka, čeká nás polojasno až oblačno, zejména na západě odpoledne a večer možné bouřky, tak na sebe buďte opatrní. A denní maxima se mají pohybovat od 28 do 32 stupňů. Na Moravě tam si užijete ještě, dá se říct, supertropy, protože může být až 35. Vzhledem k tomu, že 16. srpen je taky světovým dnem klobásy, tak myslím, že ještě se najde nějaká ta příležitost klidně něco ugrilovat. Třeba ty klobásy. Za chvilku 80. Village People anebo Kim Appleby. Hezké stále ještě nedělní ráno.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

česká klasika za námi, Village People, ladíte víkendový signál, patrně už za sebou máte nedělní snídani, po ránu to asi nebylo nic pálivého, ale věřte nebo ne, ve Spojeném království nejdou daleko pro ostrou potravinu. Kromě aktuálního mistrovství Evropy se tam koná taky šampionát v disciplíně, která má ke klasickému sportu poměrně daleko. V rabství Dorset se totiž koná mistrovství světa v pojídání kopřiv. Účastníci mají jediný úkol během hodiny spořádat co nejvíce syrových listů této vody. Je povoleno popíjet vodu nebo smotávat kopřivy do ruliček a namáčet právě do nápojů, aby se zmírnila jejich žhavost. Ani tak ale nejde o příliš příjemný zážitek. Zelené zuby a jazyk, pálení na rtech a popálené prsty jsou podle pořadatelů prakticky nevyhnutelné. Některým závodníkům se navíc udělá jaksi tak nevolno, že ani neudrží obsah toho, co právě snědli. To ovšem znamená okamžitou diskvalifikaci. No, tak já bych tomu jenom dodal, tohle doma určitě neskoušejte. A toto, to už jsou touto Afrika.

0: Díky Eddiemu Huntingtonovi jsme po vlnách signálu dopluli téměř k 10. hodině. Čekají vás tak čerstvé zprávy v podání Lucky Sinkové a ani v další 60-minutovce nemůžou chybět velké hity v rámci 80-kového léta. Reprezentovat je budou rockseťáci Olivia Newton-John s Johnem Travoltou nebo Rick Astley.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ale míříme na silnice s komplikacemi a se silným provozem. Teď počítejte kvůli porouchanému vozidlu na dálnici D11, 31. kilometr ve směru na Prahu. Jinak jsou všechny sledované komunikace v tuto chvíli bez nehod. Tak snad nám to vydrží co nejdéle. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezkou neděli přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 milion 1500 žáků, tedy o zhruba 1400 méně než ve školním roce 2025-2026. Ve středních školách žáků přibude, vyplývá to z odhadu Ministerstva školství. Teplotní rekordy včera padly na zhruba 30% stanic měřících přes 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech, kde naměřili 37,1 stupně. Dnes jsou tu opět tropická vedra až 37 stupňů Celsia. Poté dorazí déšť, bouřky a ochlazení. V Berlíně funguje aplikace, která uživatelům umožňuje navzájem se varovat před revizory v metru a příměstských vlacích. Používá ji přes 55 tisíc lidí a dopravní podnik odhaduje roční ztráty kvůli jízdám na černo až na 25 milionů eur. Tamnější dopravní podnik tedy zvažuje, zda proti provozovatelům aplikace podnikne právní kroky.
0: Co se děje v regionu?
2: V hlavním městě stále platí zákaz rozdělávání ohňů. Magistrát ho vydal na základě výstrahy meteorologů před nebezpečím požárů. Zakázáno je tak rozdělávat ohně v lesních porostech, lesoparcích, parcích a také na zahradách. Dále ve skladech sena nebo na zemědělských plochách. Rozděláváním ohně se rozumí třeba i kouření, používání pyrotechniky, pochodní a nebo létajících lampionů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na Spartě bylo po včerejším zápase s Teplicemi pořádně dusno, přestože Sparta vyhrála 4-1. Fanoušci vypískali novou posilu Matěje Juráska, který v minulosti působil ve Slavii. Kritika mířila také na vedení klubu a během zápasu zaznívaly vulgární pokřiky. Po utkání si Jurásek vše vyříkal s kotlem a podle trenéra se fanouškům omluvil za své dřívější výroky o Spartě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Oblačno až zataženo na západě Čech, ojediněle déšť, popoledně bude velká oblačnost i na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy i jinde vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 37. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A kromě ní taky zanedlouho zjistíme, co se zásadního odehrálo na sociálních sítích u hvězd 80. let. Ta správná muzika z této dekády, ta samozřejmě zazní i za malou chvíli. Moje jméno je Lukáš Bláha, přeju vám 2:50 už krásné nedělní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si víkendový signál, rok se ťáci, listen to your heart, vy už teď ovšem naslouchejte Martinovi Čípovi, protože ten nejlíp ví, co se zásadního událo na sociálních sítích.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signál rádiu.
3: Nena sdílala na Instagramu fotky ze slavného fotbalového stadionu Schalke. Nedorazila za sportem, ale na osmdesátkový festival. Vyfotila se třeba s Kim Wilde, ale na stejném pódiu vystoupili taky Alphaville, Starship nebo Camouflage. Už dříve se spekulovalo, že Mariah Carey by se měla vrátit po 8 letech na starý kontinent. Teď jedna celosvětová pořadatelská agentura sdílela fotky koncertních hal oblečených do vánočního hávu a slibuje velké oznámení. Komentující v tom vidí spojitost a vyhlížejí termíny evropského turné autorky jednoho z nejikoničtějších vánočních songů všech dob. Sítěmi proletěla taky zpráva o chystané druhé části memoárů zpěvačky Cher. Představení knihy, která měla původně vyjít už na podzim loňského roku, se po třetí odkládá. Ani letošní termín neklapne a fanoušci tak musí čekat až do roku 2027. A ABBA na sítích slaví 50 let od vydání megahitu Dancing Queen. Tento týden taky probíhají oficiální party k tomuto jubileu. Nejen ve Švédsku, ale taky v Austrálii, Mexiku nebo polské Varšavě. Zatím není jasné, jestli se na některé z akcí kapela taky objeví. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: co slyšíte víkend na Signál rádiu, za dvě minuty bude půl jedenácté, no a po dnešním ještě stále parném dni, ačkoliv zataženém, už přijde zítra studená fronta, pokles teplot na hodnoty mezi 20 až 25 stupňů, což určitě ocení ti, kteří opravdu vedro nemají v lásce. No a v pondělí v ranních a dopoledních hodinách určitě počítejte s přeháňkami a bouřkami. Za chvíli to, čeho se dočkáte, tak to je tip na nedělní výlet, no a taky osmdesátky, jak jinak Cool and the Gang a nebo Whitney Houston. Dobré dopoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Cool and the Gang doznívají, máte ten správný víkendový signál a pokud chcete vidět na jednom místě roubenky, kovárnu, stodoly nebo chlévy, pak se nechte inspirovat tipem na výlet, který pro vás připravil kolega Luděk Savana Urbánek ze Slovácka.
1: Hezký dobrý den, dnes si promrskáme trošku znalosti z historie. Pozvu vás do Strážnice. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy se nachází na okraji malebného města Strážnice v okrese Hodonín. Tento skanzen se rozkládá v těsném sousedství místního zámeckého parku a zámku Strážnice. Autem můžete zaparkovat na prostorném parkovišti přímo před hlavním vstupem do areálu, případně na parkovišti u zámeckého parku hned přes ulici. Pokud preferujete hromadnou dopravu, Strážnice disponuje dobrým spojením. Vlakové nádraží i autobusové zastávky jsou od brány města vzdáleny jen několik minut chůze přes příjemné centrum města. Strážnický skanzen je jedním z největších muzeí lidové architektury v republice. Jeho historie se začala psát v roce 1973, kdy se v autentickém prostředí starého zámeckého parku poprvé koplo do země. Cílem bylo zachránit mizející památky lidové architektury z celé jihovýchodní Moravy a vdechnout jim nový život na jednom společném místě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Eterosignál, parádní vzpomínka na Falka, přenesla nás ještě o něco blíž 11. Se mnou už je proto ve studiu Lucka Sinková, která nachystala nejnovější zprávy a následovat budou Ricky Epovery, Visage nebo John Farnham, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: A taky se podíváme, jak to vypadá v provozu. Na silnici 13, 56. kilometr směr Liberec u Chomutova se potkali motocykl s osobním autem a ještě jdeme do hlavního města, kde v Hodějovské ulici havarovalo osobní auto na železničním podjezdu, nebo v železničním podjezdu, lépe řečeno. No a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní den stále přeje Lucie Sinková. Ministryně financí Alena Schillerová si nechává zpracovat analýzu dopadů DPH na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Změna má platit od roku 2028. Podle výsledků analýzy a dopadů na rozpočet pak rozhodne o dalším postupu. Ministerstvo financí zatím neví, kdy bude analýza hotová. Samosprávy se obávají, že kvůli změně může zdražit jízdné. V Česku je kvůli suchu na některých místech vody tak málo, že důležitým zdrojem se stávají i čistírny odpadních vod. Vyčištěná voda pomáhá udržovat průtoky řek, zároveň ale může obsahovat zbytky bakterií či léčiv. Problémem je, že při nízkých průtocích se tyto látky hůře ředí. Odborníci proto upozorňují na nutnost vody lépe zadržovat a hospodařit s ní. Sobotní zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo oblast ve východní Indonésii, si vyžádalo nejméně 51 obětí na životech, desítky zraněných a přibližně 5 tisíc evakuovaných. Mnohé silnice jsou zablokované a v oblasti jsou sesuvy půdy.
0: Co se děje v regionu?
1: Posun v přípravách trati na letiště Václava Havla. Stát chce příští rok vybrat koncesionáře na úsek mezi Pražskou Ruziní a Veleslavínem. Má jít o první PPP projekt na tuzemské železnici, kdy vláda plánuje spolupracovat se soukromníky. Projekt má stát zhruba 109 miliard korun. Soukromý partner infrastrukturu postaví a bude ji provozovat a udržovat dalších 25 let.
0: Sport.
1: Český tenista Jiří Lahečka na úvod turnaje Masters v Cincinnati porazil 6-4, 6-7, 6-3 Berrettiniho z Itálie a postoupil do třetího kola. Jeho dalším soupeřem bude zítra Arthur Fils z Francie. Lahečkovi k zisku první sady stačil jeden breakball, ve druhé však Berrettini srovnal hru a devátý nasazený nakonec prohrál 3-7 v tiebreaku. V rozhodujícím setu Lahečka odskočil do vedení 4-1 a zápas dovedl k postupu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Oblačno až zataženo na západě Čech, ojediněle déšť, popoledně bude velká oblačnost i na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy i jinde vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 37. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: A kromě muziky v příštích chvílích uslyšíte i radu, jak s vašimi ratelestmi lépe zvládnout případný let na dovolenou. Nejdřív ale poletíme do Austrálie za Johnem Farnhamem. Pěkné dopoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Blivizáž, dáváte si víkendový signál a absolvovat let s dítětem navíc nějakého poměrně ještě malého věku není jednoduchá věc pro vás a už vůbec ne ty, kteří ho musí sdílet s vámi. To je někdy opravdu o nervy, ovšem po naučení bychom si mohli vzít od jistého Číňana, který nakoupil balík špuntů do uší a před startem letadla i rozdával spolucestujícím, aby je během nočního letu chránil před křikem svého 8měsíčního miminka. Sám k tomu dodal: nechtěli jsme s manželkou rušit ostatní, tak jsem více než týden předem pořídil v e-shopu 100 párů špuntů do uší s tím, že doma je dítě docela hlučné. Na sociálních sítích za to sklidil samou chválu, jako například dobrá práce, kámo, či vzor pro mnoho rodičů. Tak jo, zařaďte to možná do svého seznamu věcí, které si sebou přibalit na případnou cestu do divadla, ne, no i když do divadla, tam taky, ale hlavně do letadla. Tohle už jsou Ricky Epovery a vlastně taky takový rodičovský song, Když má máma rýmu. Pěkné dopoledne.

0: Genesis a Phil Collins dohromady, jen pár vteřin chybí do půl dvanácté. Vy se Signál rádiem můžete brzy těšit na další osmdesátky, včetně speciálního magneťákového hitu. A už zítra taky na další soutěžení.
1: Ano nebo ne? Na Signál rádiu.
0: Celý příští týden totiž mezi vás budeme v rámci této kvízové hry dostávat rodinné vstupenky, které můžete během letošního roku využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů po celém Česku. A taková jeskyně, to je nejlepší klimatizace, zcela přírodní. Tak si nenechte ujít příležitost navštívit ji díky nám s celou rodinou úplně zdarma. Třeba hned zítra po 8 hodině, tedy si vyhrát ty vstupenky. No a naše ranní vysílání, to není jen soutěžení, samozřejmě.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: stále ještě nedělním dopolednem na signálu a dřív než odbije právě 12. tak stihneme zapnout tohle naše kouzelné vzpomínkové zařízení.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát se díky němu dostaneme do holandského Tilburgu, protože tam vznikla skupina Fof de Kunst, která se ale pro anglicky mluvící země rozhodla celkem logicky pro jiný název, a to The Art Company. A zahrajeme si jejich absolutně největší hit, ten se dočkal celé řady cover verzí, dokonce třeba i v podání Rickyho Martina. Tohle ovšem originál z roku 1984, The Art Company a jejich song o Zuzaně.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Těsně před 12. ve vysílání signálu jsme vnímali oceán, prázdná ulice. Za pár chvíli zjistíme, jak to na nich vypadá s auty. Pak budou u té polední zprávy v celou, které připravila Luzka Sinková. A i nedělní odpoledne odstartujeme osmdesátkami, třeba od Desiree Smokey nebo Jennifer Rush.
1: Signál rádio doprava.
0: D1, tak tam je nehoda na 22. kilometru ve směru na Prahu. Osobní auto tam havarovalo do svodidel. Obezřetní buďte i na dálnici D10, 20. kilometr ve směru hlavní město. Po bouračce dvou osobních vozidel tam zůstává neprůjezdný levý pruh. A ještě míříme do Prahy. V ulici Milady Horákové došlo ke střetu dvou osobních aut. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 16. srpnový den trávíte se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Na středeční schůzi má Senát jednat o změně názvu resortu průmyslu a obchodu. Nově to má být Ministerstvo hospodářství. Přejmenování je součástí novely stavebních pravidel, u níž zákonodárci očekávají nejobsáhlejší debatu. Kromě změny názvu ministerstva bude tématem i centralizace úřadů. S blížícím se začátkem školního roku začínají rodiče prvňáků schánět výbavu. Ta podle oslovených prodejců vyjde minimálně na 1500 korun. Nejčastěji ale rodiče zaplatí více, mezi 3 a 4 tisíci. Nejdražší položkou je tradičně aktovka. Oproti loňskému roku ovšem ceny školních pomůcek výrazně nezdražily. Podle srovnávače cen Heuréky rodiče ale více porovnávají ceny a častěji sahají po levnějších variantách. České ministerstvo zahraničí propustilo velvyslance Jiřího Doležela kvůli údajnému pochybení při prodeji služebního auta a problémům s letenkami. Doležel s obviněními nesouhlasí a brání se u soudu. Tvrdí, že postup ministerstva nebyl oprávněný. Soudy zatím o jeho žalobách pravomocně nerozhodly.
0: Co se děje v regionu?
2: Do boje s elektrokoly a motorovými vozidly se pouští magistrát hlavního města. Městští radní na svém posledním jednání rozhodli o pořízení dynamometru, který umožní policistům přímo při silniční kontrole změřit skutečný výkon a rychlost některých strojů. Vedle toho Praha pořídí také mobilní hlukoměr pro kontroly nadměrně hlučných aut a motocyklů s upravenými výfuky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jana Čejku čeká dnes druhý finálový start na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant nastoupí kolem 6:45 po lohovém závodu na 200 metrů. A evropská šampionka na 200 metrů volný způsob Barbora Sémanová postoupila v Paříži do finále i na dvojnásobné trati. O medaile poplave večer kolem 7:45.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Oblačno až zataženo na západě Čech, ojediněla déšť, popoledně bude velká oblačnost i na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy i jinde vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 37. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Máme 12 hodin na vrch 3 minuty, bezvadné nedělní už odpoledne vám tak přeje od Mixpultu Lukáš Bláha. V nejbližších okamžicích vás vezmu do Polska, které od včera disponuje nejvyšší sochou na našem starém kontinentu. Jak ovšem dokáže být silná láska, nás nejdřív přesvědčí Jennifer Rush.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Je s vámi víkendový signál a hned dvě zprávy ze sousedního Polska na mě vyskočily na internetu. Za prvé to, že v tamní vesnici Konotopie včera vysvětili sochu Panny Marie, která je z téměř 56 metry nejvyšší svého druhu v Evropě. O necelých 17 metrů tak překonala slavnou sochu Krista Spasitele, tyčící se v brazilském Rio de Janeiro. Stavbu mimochodem financoval jeden z nejbohatších polských podnikatelů. A druhý článek pochází z Vratislavy, kde natočil náhodný kolemjdoucí situaci, v níž svérázným způsobem odstranila vyklízející četa starou ledničku z 9. patra místní výškové budovy. Namísto toho, aby ji svezla dolů výtahem, případně snesla po schodech, vyhodila chladící přístroj o váze několika desítek kilogramů z okna. No, to by se asi panence Marii nelíbilo. Na druhou stranu, kdo se s tím má tahat? Aspoň se holka na závěr své služby proletěla.

0: zde Vork, díky, že i lehce po půl jedné jste se Signál rádiem a dneska si nemusíte dělat výčitky, pokud vašim chuťovým smyslům dělá dobře nasládlá chuť rumu, jelikož právě dnes je Mezinárodní den tohoto alkoholického nápoje, oslavující dlouhou historii výroby sahající až do 17. století. No tak to by bylo, abyste aspoň malou skleničku si případně nedali. A nebo úplně cokoliv jiného. Hlavně si za chvilku užijte osmdesátky, dáme si Abu anebo Joe Cockera. Dobré odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz. Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Přesný čas, 12.42, za námi ABBA One of Us a jeden z nás na signálu to tím pádem má před sebou takzvaně. Ahoj Ádo.
1: Ahoj Luky.
0: Celé vysílání, veď, to je nádhera.
1: To je nádhera, těším se.
0: Takhle to má vypadat, to je dobře. Dneska mimochodem 16. srpna je Národní den horských drah. Jaký ty máš vztah k těmhle atrakcím?
1: Já jsem na to chodil, když jsem byl malý, tak jsme chodili s taťkou, ale pak nám to mamka zatrhla a od té doby jsem nebyl.
0: Čili něco jako v tom letním filmu, jak se bála, že chodí na jeskyně, na jeskyně. Na skály teda spíš.
1: Ano, vím, co myslíš, jo. Přesně tak to bylo.
0: A vy jste jako dělali, že chodíte někam jinam, ale přitom...
1: Jo, přitom my jste... jsme chodili do knihové, jo. Na procházky do přírody a pak jsme chodili na tyhle atrakce.
0: Ne, já taky, takhle, je pravda, že já když jsem byl malý, tak jsem si to možná, on si člověk totiž neuvědomuje, to nebezpečí. A pak postupem času se u mě nějak začaly projevovat takové věci jako závratě a šel jsem jednou asi 18 na rande, na, jak se tomu říká, Matějská pouť.
1: Ano.
0: Vzpomenu. A bylo mi špatně i na tom kole velkým, tak asi takhle já to mám.
1: No. Já se vůbec nedivím, já ještě řeknu, já jsem byl teďka celkem nedávno na tom lezení, na té stěně.
0: Aha.
1: A tam byl zrovna nějaký příměstský tábor a teď vidíš, Ty máš strach, jsi celý z toho vyklepaný.
0: A teď ty děti vyjdou bezelstně.
1: Přesně, tam vylezou takhle rychle, jako vůbec to neřešej. Úžasný, jak to ztrácíme tuhle schopnost.
0: No, tak já myslím, že ve vysílání to, ale ještě může být pořád, ten adrenalin, ten tam bude po 13.
1: hodině. To vždycky.
0: Je tak jo, a doužij si to, Lukáš Blaha se loučí. A těším se na vás zítra ráno s klubem Vstávat v 6, ahoj.

0: Pohodové odpoledne trávíte se Signál rádiem, kde nám hrál Elton John a kde si povíme o novinkách v dopravě. Poté nás čekají zprávy s kolegyní Lucí Sinkovou a v příští hodině nám tady budou v reproduktorech znít další parádní osmdesátky. Hrát tam tady budou například Eurythmics, Bad Boys Blue nebo Michael Jackson.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha hlásí nehodu dvou osobáků v ulici Kartouská. V hlavním městě dejte pozor i v ulici Vídeňská. Tam by měla být nehoda, která by měla částečně bránit v provozu. Ze studia Signál rádia vám přejeme šťastné víkendové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Srpnovou neděli trávíte se Signál Rádiem. Jsou tu další zprávy s Lucí Sinkovou. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Regiony podle něj mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015. To bylo ale podle premiéra jen něco navíc. O postoji vlády v uplynulém týdnu informoval liberecký hejtman a předseda komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta. 4 miliardy korun, o kterých v souvislosti s bojem proti suchu ve čtvrtek u Slapské přehrady hovořil premiér Andrej Babiš, jsou pouze plánovaným rozpočtem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství na příští rok. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon. Na opatření proti suchu chce vláda, podle Babiše, v dalších letech využít peníze, které České republice poskytne Evropská unie. Má o nich letos v listopadu vyjednávat. Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší. Mohou mít také popálené slupky. Týká se to hlavně jablek a hrušek. Uvedl to předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Podle unie poškození snižuje kvalitu ovoce a nejvíc trpí sady na jižní Moravě. Úrodě škodí i hmyz, který v normálních podmínkách ovocnářům naopak pomáhá. Většinu Česka zasáhnou zítra podle meteorologů silné bouřky. Výstrahu před vedry omezili už jen na část Moravy a Slezska. Dál hrozí požáry.
0: Co se děje v regionu?
2: Rada hlavního města posvětila plány na vypsání tendru na projekt rekonstrukce objektů karlínských kasáren. Praha plánuje jejich opravu za 1,9 miliardy korun. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Center Praha, která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne finance. Po opravě kasárna nabídnou místo pro obchody, kanceláře, studentské koleje anebo uměleckou a kulturní činnost. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Závěrečný den mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu ještě poslední individuální závod šampionátu běh na 1500 metrů absolvuje Kristýna Sasínek-Meky večer po 22. hodině. Česká rekordmanka byla před 4 lety na mistrovství Evropy v Mnichově na 1500 šestá. Na předloňském kontinentálním šampionátu vypadla v rozběhu, ale včera se skvělým finišem probojovala mezi 12 finalistek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno a zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky, bouřky, odpoledne v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Později odpoledne a k večeru budou srážky od západu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26. Tolik počasí, zprávy a teď 80.
0: Signál Rádio.
3: Posloucháte odpolední Signál Rádio, máme 16. srpna, svátek slaví Jáchym a my vám i tento den budeme hrát další jedinečné hity z let minulých. Jeden takový má pro nás připravený už Michael Jackson a k tomu se už za pár minut vydáme za divadlem, cirkusem a hudbou. Kam to přesně bude, prozradíme už za chvíli a dádám vám přeje pěkný den.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte vlny Signál rádia. Letná ožívá novým cirkusem, divadlem, hudbou a nejrůznějšími artistickými kousky. Festival Letní Letná je v plném proudu a na neděli má připravený program pro děti i dospělé. Pozve nás tam kolegyně Lucie Sinková.
1: V letenských sadech můžete dnes strávit klidně celé odpoledne a rozhodně se nebudete nudit. Letní Letná totiž nabízí nový cirkus, tedy představení, ve kterých se potkává akrobacie, humor, divadlo, ale i pořádná dávka překvapení. Vybrat si můžete z programu pro celou rodinu, ale na své si přijdou i samotní dospělí, kteří chtějí vidět něco trochu jiného než klasické divadelní představení. A samozřejmě nechybí ani atmosféra letního festivalu v parku, takže můžete přijít na konkrétní show anebo si prostě udělat nedělní výlet na Letnou a nechat se překvapit.
0: Luci, děkujeme, tady nás jistě nepřekvapí další dávka skvělých hitů 80. let.

0: Jste se Signál Rádiem, kde si už za pár minut povíme, o čem nám bude dnes od 17. hodiny vyprávět David Černý v rámci pořadu Miluju Prahu. Tentokrát si představíme stavbu, která překlenula hluboké údolí. Více o tom, co nás podvečer čeká už za chvíli, a k tomu to budou dokonce ještě této hodiny hrát například Madonna, Fiction Factory nebo Enya.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

vás na Signál Rádio, kde nás čeká od 17. hodiny další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát si představíme stavbu, která překlenula hluboké údolí. Je to Nuselský most. Překvapivě nevede přes Vltavu, ale přes potok Botič. Dozvíme se, jak vypadaly některé návrhy a proč do finální podoby promluvil rozvoj automobilové dopravy a potřeba spojit obě části údolí také linkou metra. Právě kvůli němu bylo nutné překonat řadu nečekaných problémů. Poslechněte si tohle poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signále Rádiu.

0: Phil Collins s námi byl na Signál Rádio, kde se teď podíváme na silnice a potom na zprávy s kolegyní Lucí Sinkovou. Už zanedlouho si tu budeme opět hrát ty nejlepší osmdesátky. Zítám tady budou například Kim Wilde, Bryan Adams nebo Dusty Springfield.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Opatrní buďte na D1 na 229. kilometru ve směru na Brno, kde proběhla srážka dvou osobních aut. Buďte tam opatrní, mohli byste tam nabrat chvilkové zdržení. Bezpečnou jízdu vám přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli s datem 16. srpna přeje Lucie Sinková. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřesnilo odhady a očekává, že systém penzí letos nakonec skončí zhruba s 10miliardovým přebytkem. Původní predikce resortu přitom počítala s výrazně vyšší částkou, kolem 20 miliard. Konečnou bilanci ale může ještě ovlivnit třeba to, jak se promítne schválené snížení záloh pro živnostníky. To platí od července. Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem. Každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost EPET. Lidé podle něj doma často podceňují i ta nejjednodušší bezpečnostní opatření. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí 63% z nich. Každý pátý Čech navíc neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Zanedbávaná je i prevence u plynu. Pravidelné revize plynových kotlů dělá 34% domácností. 12 lidí přišlo o život a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku, uvedl to dnes premiér Péter Maďar. Nehoda se stala kolem 1 hodiny raní na dálnici M3, když turistický autobus s polskou registrační značkou sjel do příkopu.
0: Co se děje v regionu?
2: Zpřísnění úklidu v ulicích hlásí radnice Prahy 5. Důvodem jsou stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po změně úklidové firmy začali více všímat nepořádku. Do ulic tak vyrazí i radniční úředníci, kteří budou pořizovat fotografie uklizených míst a vysypaných odpadkových košů. Radnice navíc kvůli letním vedrům zavádí také noční svoz odpadu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch si po 5. místě na mistrovství Evropy v rozhovoru s českými novináři cenil toho, že v komplikované sezóně, provázané zdravotními problémy, zabojoval na vrcholu sezóny o medaily. Stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021 v sobě znovu probudil závodníka a v 6. sérii předvedl svůj nejlepší hod v soutěži. Výkonem 82,88 metru skončil 9 cm od bronzu. Nechal se slyšet, že bojoval do samého konce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno a zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky, bouřky, odpoledne v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Později odpoledne a k večeru budou srážky od západu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26. Tolik počasí, zprávy a teď 80.
0: Signál Rádio.
3: Neděli trávíte na vlnách Signál Rádia, kde vás dnešními 80kami provází moderátor Áďa Adam. Koukáte taky občas na mobil, když jíte? Není to prý moc zdravý zlozvyk. Už za pár minut si k tomu povíme více. Mezitím další skvělá hudba.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Posloucháte Signál Radio. Každý z nás to asi někdy udělal. Obědváme a u toho koukáme do mobilu, ať už kvůli práci nebo rozptýlení. Tenhle návyk nám může způsobit ale přejídání, tím pádem i možné přibírání. Je to kvůli tomu, že náš mozek se nemůže správně soustředit na náš pokrm a tak se může stát, že v podstatě přehlíží to, že jsme se už dostatečně najedli. Náš příjem je tak kolikrát vyšší, než kdybychom věnovali pozornost pouze našemu jídlu. Ideální je údajně dopřát si čas jíst pomalu a beze spěchu, v sedě a v klidu. Když se soustředíme na chuť a vůni jídla, je to úplně jiný prožitek. Ty správné hudební prožitky máme tady u nás na Signale Rádiu.

0: S vámi je Signál Radio, kde nám doznívá Kim Wilde a kde nás bude i nadále provázet další báječná muzika z minulých let, jako například Sandra, Bonnie M nebo OMD. K tomu si povíme za pár minut o soutěži, která nás čeká už od zítra. Tak držte signál.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

0: Po víkendu máte naladěné Signál Rádio. Pondělí se zase blíží, ale nebojte se, s novým týdnem tu opět odstartuje hra Ano nebo ne.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: Tentokrát budeme od pondělí do pátku hrát o rodinné vstupenky, které můžete využít k návštěvě některého ze 14 jeskyních komplexů v celém Česku. Vstupenky jsou určené pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let a mají platnost do konce roku 2026. Stačí každé všední ráno dobře poslouchat naše vysílání a jakmile uslyšíte výzvu od našeho moderátora, na nic nečekejte a volejte rychle do našeho studia na linku 910 260 910. Na soutěžní otázku pak budete moct odpovědět pouze ano nebo ne. Zkrátka jediné správné slovo a výhra může být vaše. Držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední

0: Na Signál Rádio nám dohrává Freddie Mercury, máme před 15. hodinou, Lucie Sinková je už připravená na další zprávy a v příští dní se můžeme těšit opět na to nejlepší z osmdesátek. Například nám tady bude znít Michael Jackson, Cutting Crew nebo Blondie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D11 hlásí na 8. kilometru ve směru do Prahy vážnou nehodu dvou osobáků. Dávejte si tam pozor za volantem, měl by tam být hustější provoz a mohli byste se tu pár minut zdržet. Šťastné a hlavně bezpečné víkendové cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezkou neděli přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 milion 1500 žáků, tedy o zhruba 1400 méně než ve školním roce 2025-2026. Ve středních školách žáků přibude, vyplývá to z odhadu Ministerstva školství. Teplotní rekordy včera padly na zhruba 30% stanic měřících přes 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech, kde naměřili 37,1 stupně. Dnes jsou tu opět tropická vedra až 37 stupňů Celsia. Poté dorazí déšť, bouřky a ochlazení. V Berlíně funguje aplikace, která uživatelům umožňuje navzájem se varovat před revizory v metru a příměstských vlacích. Používá ji přes 55 tisíc lidí a dopravní podnik odhaduje roční ztráty kvůli jízdám na černo až na 25 milionů eur. Tamnější dopravní podnik tedy zvažuje, zda proti provozovatelům aplikace podnikne právní kroky.
0: Co se děje v regionu?
2: 284 tisíc lidí si musí do konce letošního roku vyměnit svůj řidičský průkaz. Důvodem je konec platnosti dokladu. V Praze se tato výměna týká 31 718 průkazů. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Řešit tak je možné už i průkazy, kterým končí platnost na začátku listopadu. Samotná výměna z důvodu uplynutí platnosti je standardně zdarma. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slavie dnes zkusí ve čtvrtém ligovém kole udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Zápas začne v 8 večer. Slavia zahájila cestu za obhajobou titulu suverénně a ve třech kolech dala 11 branek. Trenér Jindřich Trpišovský může poprvé v ročníku využít útočníka Tomáše Chorého, který si odpykal disciplinární trest za vyloučení v květnovém nedohraném derby. Jeho kolega z ofenzívy Mojmír Chytil má nicméně v úvodu sezóny střeleckou formu a se 4 góly vede tabulku kanonu. Míru.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno a zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky, bouřky, odpoledne v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Později odpoledne a k večeru budou srážky od západu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 20. Tolik počasí, zprávy a teď osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: Pohodový nedělní poslech Signál Rádia. Od mikrofonu vás i nadále srdečně zdraví moderátor Áďa Adam. Už za pár minut vás pozveme na velmi zajímavou akci, která nás čeká už příští víkend. Mezitím další skvělá muzika. Mikrofonu se ujímá Erik Carmen.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: vašich reproduktorů vám zní signál rádio. Milovníci historických automobilů by si měli udělat čas příští víkend. Na jich Moravě totiž zamíří stovky veteránů a vyhlížet je budete moci na turisticky zajímavých lokalitách. Detaily přidá náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, moje dnešní pozvánka bude vonět benzínem. 23. ročník soutěže historických vozidel veteráni Moravským Slováckem už se nezadržitelně blíží. Tradiční setkání milovníků veteránů pořádá slovácký veterán Car Club Uherské Hradiště. Akce spojuje krásu historických automobilů a motocyklů s malebnou krajinou Moravského Slovácka a jeho významnými památkami. Účastníci projíždí atraktivní trasu, která vede přes nejzajímavější místa regionu. Soutěž je navržena tak, aby nabídla nejen zážitek z jízdy, ale také poznání historie, architektury a lázeňské tradice. Letos premiérově třídenní soutěž probíhá v termínu od 21. do 23. srpna a je určena pro registrované účastníky historických vozidel i milovníky motoristické historie. Spojuje pohodovou jízdu malebnou krajinou, poznávání regionu a přátelskou atmosféru. Začíná se v pátek příjezdem registrovaných účastníků od 12 hodin do Lázní Leopoldov. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Samantha Fox s námi byla na Signál Rádio, kde pro vás hrajeme to nejlepší z osmdesátek. Ještě této hodině vám tady budeme hrát například Cher, Susan Begon, nebo bude nám tady hrát i Chris Rea. K tomu se už večer od 18. hodiny můžeme těšit na další velmi zajímavý rozhovor. O čem tentokrát bude a kdo bude hostem, vám povíme už za chvíli.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Odpoledne trávíte na Signál Rádiu, kde už dnes v 18 hodin nás čeká zajímavý rozhovor. Tentokrát vám nabídneme povídání na téma závislostí. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál Rádiu už od 18. hodiny.

0: Signál rádio jsme si hráli pohodově, teď se vydáme za novinkami v dopravě a poté si budeme hrát další jedinečné osmdesátky. Mikrofonu se chobí například ABBA, Roxette nebo Cindy Youngblood.
1: Signál rádio, doprava.
0: D11 hlásí na 9. kilometru ve směru do Prahy neprůjezdný pravý jízdní pruh. Proběhla tam srážka dvou osobáků a jednoho nákladňáku. Dávejte si tam na sebe opravdu velký pozor. Bezpečné jízdy vám přeje Signál rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní den stále přeje Lucie Sinková. Ministryně financí Alena Schillerová si nechává zpracovat analýzu dopadů DPH na kompenzace dopravcům ve veřejné dopravě. Změna má platit od roku 2028. Podle výsledků analýzy a dopadů na rozpočet pak rozhodne o dalším postupu. Ministerstvo financí zatím neví, kdy bude analýza hotová. Samosprávy se obávají, že kvůli změně může zdražit jízdné. V Česku je kvůli suchu na některých místech vody tak má.

0: zajímalo, že důležitým zdrojem se stávají i čistírny odpadních vod. Vyčištěná voda pomáhá udržovat průtoky řek, zároveň ale může obsahovat zbytky bakterií či léčiv. Problémem je, že při nízkých průtocích se tyto látky hůře ředí. Odborníci proto upozorňují na nutnost vody lépe zadržovat a hospodařit s ní. Sobotní zemětřesení o síle 7,7 stupně, které zasáhlo oblast ve východní Indonésii, si vyžádalo nejméně 51 obětí na životech, desítky zraněných a přibližně 5000 evakuovaných. Mnohé silnice jsou zablokované a v oblasti jsou sesuvy půdy.
1: Co se děje v regionu?
0: Posun v přípravách trati na letiště Václava Havla. Stát chce příští rok vybrat koncesionáře na úsek mezi Pražskou Ruziní a Veleslavínem. Má jít o první PPP projekt na tuzemské železnici, kdy vláda plánuje spolupracovat se soukromníky. Projekt má stát zhruba 109 miliard korun. Soukromý partner infrastrukturu postaví a bude ji provozovat a udržovat dalších 25 let.
1: Sport.
0: Český tenista Jiří Lahečka na úvod turnaje Masters v Cincinnati porazil 6-4, 6-7, 6-3 Berrettiniho z Itálie a postoupil do třetího kola. Jeho dalším soupeřem bude zítra Arthur Fils z Francie. Lahečkovi k zisku první sady stačil jeden breakball, ve druhé však Berrettini srovnal hru a devátý nasazený nakonec prohrál 3-7 v tiebreaku. V rozhodujícím setu Lahečka odskočil do vedení 4-1 a zápas dovedl k postupu.
1: Signál rádio, počasí.
0: V noci bude oblačno a zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky, bouřky, odpoledne v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Později odpoledne a k večeru budou srážky od západu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26. Tolik počasí, zprávy a teď 80.
1: Signál rádio.
2: Klidnou neděli vám přejeme na Signál rádio a ze studia vás zdraví moderátor a Dádam. Pro zajištění hezkého dne tu pro vás máme moc pěkný příběh, který vám vykouzlí úsměv na tváři. Povíme si o něm už za pár minut, tak buďte i nadále s námi.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Jste ve společnosti Signál Rádia. Někde může vzniknout přátelství tam, kde byste to patrně vůbec nečekali. A to i ve světě zvířat. Virálním příběhem se v nedávné době stal ten o neobvyklém kamarádství mezi fenkou zlatého retrievera Barley a kačerem Louiem. Scénky jako z filmu se začaly rodit v americkém státu New York, kde rodina začala natáčet jejich společná videa, která teď na sociálních sítích sbírají miliony zhlédnutí. Příběh je ale ještě dojemnější tím, že fenka Barley trpěla epileptickými záchvaty. Léky sice prý pomohly, ale jakoby ztratila chuť do života. S příchodem kačera Louieho se to ale změnilo a teď už tvoří nezaměnitelnou kamarádskou dvojici. Nezapomeňte, že podobné pozitivní příběhy, zajímavosti a zprávy, které vám zlepší den, vám přinášíme každé všední ráno skrze naší rubriku Dobrá zpráva dnešního rána. I'm nothing special, in fact.

0: Hladíte vlny Signál Rádia, kde nám budou hrát další skvělé osmdesátky. Náš playlist už za chvíli nabídne například Eurythmics, Bee Gees nebo Freddieho Mercuryho. Také ale pro vás vybereme něco speciálního v rámci našeho magneťáku a to už za pár minut. Tak mějte naladěné Signál Rádio.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Eurythmic se pouští mikrofon Signál Rádia, kde si teď opět připomeneme, co se kdysi nahrávalo na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Na našem Magiči nebude tentokrát chybět britská kapela Aitmender, která zářila v druhé polovině 80. let. Větší slávu si zažili zejména s hitem I'm Not Scared, který tu pro vás už máme nachystaný. Ačkoliv kapela byla vcelku populární například v Itálii a Japonsku, na obrovský mezinárodní úspěchy singlovky nestačily. Skupina by se dala asi zařadit mezi umělce jednoho hitu, a to právě I'm Not Scared. Ale ten opravdu stojí za to.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tohle je Signál Radio, kde se podíváme, jak to vypadá na silnicích, a v příští hodině nám tady budou znít další hvězdy z 80. let, jako například Cyndi Lauper, Madonna nebo Bruce Springsteen.
1: Signál Radio, doprava.
0: Vášenou nehodu máme v ulici Veletržní v Praze, kde došlo ke střetu osobáku s cyklistou. Buďte tam na sebe opatrní. D4 pak hlásí nehodu mezi 63. a 62. kilometrem ve směru do Prahy. I tam si dávejte na sebe pozor. Přehledy o dopravních situacích máte na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 16. srpnový den trávíte se Signál Rádiem a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Na středeční schůzi má Senát jednat o změně názvu resortu průmyslu a obchodu. Nově to má být Ministerstvo hospodářství. Přejmenování je součástí novely stavebních pravidel, u níž zákonodárci očekávají nejobsáhlejší debatu. Kromě změny názvu ministerstva bude tématem i centralizace úřadů. S blížícím se začátkem školního roku začínají rodiče prvňáků schánět výbavu. Ta podle oslovených prodejců vyjde minimálně na 1500 korun. Nejčastěji ale rodiče zaplatí více, mezi 3 a 4 tisíci. Nejdražší položkou je tradičně aktovka. Oproti loňskému roku ovšem ceny školních pomůcek výrazně nezdražily. Podle srovnávače cen Heuréky rodiče ale více porovnávají ceny a častěji sahají po levnějších variantách. České ministerstvo zahraničí propustilo velvyslance Jiřího Doležela kvůli údajnému pochybení při prodeji služebního auta a problémům s letenkami. Doležel s obviněními nesouhlasí a brání se u soudu. Tvrdí, že postup ministerstva nebyl oprávněný. Soudy zatím o jeho žalobách pravomocně nerozhodly.
0: Co se děje v regionu?
2: Do Koněprus na Berounsku by se mohla vrátit železnice. Trať, která spojovala Králův dvůr, Beroun a Koněprusy a která sloužila pro převoz vápence, zanikla na konci roku 1962. A je docela možné, že se dočká alespoň částečné obnovy. Klub pro obnovu malodráhy totiž plánuje obnovu alespoň 700 metrů trati a základního areálu a depa v Koněprusech. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Jana Čejku čeká dnes druhý finálový start na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant nastoupí kolem 6:45 v polohovém závodu na 200 metrů. A evropská šampionka na 200 metrů volný způsob Barbora Sémanová postoupila v Paříži do finále i na dvojnásobné trati. O medaile poplave večer kolem 7:45.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude oblačno a zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky, bouřky, odpoledne v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Později odpoledne a k večeru budou srážky od západu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26. Tolik počasí, zprávy a teď 80.
0: Signál Rádio.
3: Hladěné máte nedělní Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí Áda Adam. 17. hodina odbyla a to znamená, že už tu za pár minut bude další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát si představíme stavbu, která překlenula hluboké údolí. Tak nás mějte i nadále naladěné.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Je tu pro vás Signál Rádio, které nabízí další zajímavé povídání o Praze s kolegou Davidem Černým.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o největším pražském mostu a vlastně o jedné z vůbec největších pražských staveb. Tento most překvapivě nepřekračuje Vltavu. Klene se ve výšce více než 40 metrů nad Nuselským údolím a překonává daleko skromnější tok, totiž Botič. O mostě, který by překlenul hluboké Nuselské údolí, se mluvilo už od konce 19. století. První návrh vypracoval už v roce 1893 inženýr Jaroslav Marianko. Navrhl ocelový most. Projekt byl ale zamítnut jako příliš drahý a technicky nerealizovatelný. O 10 let později spolek architektů a inženýrů vyhlásil první neoficiální soutěž a vznikaly neuvěřitelné až fantastické návrhy. Například most se secesním zdobením nebo most s kamennými oblouky, který připomínal monumentální římské akvadukty. Vše ale zůstalo jen na papíře. S rozvojem automobilismu se potřeba překlenutí Nuselského údolí ještě zvětšila. Už za první republiky vizionáři prosazovali, aby byl most dvoupatrový, tak jako je to dnes, kdy horní patro slouží autům a chodcům a spodní uzavřené patro bylo připravené pro podpovrchovou tramvaj. Skutečný zlom ale nastal až po válce na konci 50. let. Na Pankráci se začala plánovat masivní výstavba panelových sídliš pro desítky tisíc lidí. Bez mostu by doprava z této oblasti skolabovala. Z architektonické soutěže vzešel vítězný současný koncept minimalistické konstrukce z přepjatého betonu s 5 poli. Samotná stavba byla zahájena v roce 1967. Během stavby se ale objevil zásadní technický zádrhel. Původní návrh počítal s provozem lehkých tramvají či podpovrchové rychlodráhy české výroby. To ale změnilo rozhodnutí o nákupu sovětských souprav metra, které byly výrazně těžší, než na co byl most vyprojektován. Komplikaci vyřešil dodatečné vložení masivního ocelového roznášecího roštu o váze 822 tun do tubusu mostu, který zatížení těžkých vozů rozložil. Délka roštu, který se táhne po celé délce přemostění, je 485 metrů, což přineslo překvapivé komplikace. V době, kdy se most stavěl a testoval, byla nejvýznamnější československou rozhlasovou stanicí stanice Praha, která vysílala na středních vlnách s frekvencí 639 kHz, což odpovídá vlnové délce 469 metrů. Ve fyzice platí, že pokud má kovový vodič, v tomto případě ocelový rošt v mostě, délku velmi blízkou vlnové délce vysílaného signálu, začne fungovat jako téměř dokonalá, vysoce účinná anténa. Když inženýři v listopadu 1970 prováděli citlivá statická měření a zjišťovali, jak se most pod zátěží prohýbá a vibruje, jejich citlivé měřící přístroje napojené na ocelové části mostu totálně skolabovaly. Namísto jemných mechanických vibrací betonu totiž přístroje zaznamenávaly silný elektrický signál. Most doslova hrál. Kovový roš chytal vysílání stanice Praha s takovou intenzitou, že rozhlasový signál zcela přehlušil a znehodnotil veškerá vědecká měření. Měření a zátěžové zkoušky musely probíhat převážně v noci. Čekalo se na okamžik, kdy stanice Praha po půlnoci ukončila své pravidelné denní vysílání a nastalo rádiové ticho. Teprve pak přestala konstrukce fungovat jako anténa a technici mohli v klidu a přesně změřit, co potřebovali. Když byl most v roce 1970 dokončen, bylo potřeba otestovat jeho statiku a odolnost. A šlo se na to opravdu velkolepě. Do Prahy přijelo 66 tanků T-54 z rakovnického pluku, které se seřadily na mostě těsně vedle sebe do 3 proudů. Tyto desítky tun těžké stroje pak na mostě popojížděly, brzdily a vytvářely vibrace, aby se ověřilo, zda konstrukce z přepjatého betonu zátěž vydrží. A výsledek? Most zkoušku zvládl na jedničku. Pro Signál Rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Užijte si víkend se Signálem.
1: And you can dance for inspiration.

0: Signál Rádio jsme si hráli další parádní muziku, která nám zpříjemňovala dnešní den 16. srpna. Oproti včerejšku se nám dneska daleko více vyhýbala jasná obloha. Se začátkem příštího týdne se nám k tomu dokonce i dost ochladí. Teploty by se měly přes den pohybovat okolo 20 stupňů nad nulou. K tomu nás na většině území čekají přeháňky nebo bouřky. Pohodový začátek týdne vám tady zajistí další skvělá muzika.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Hezký poslech Signál Rádia, kde nám tady dohrávali Casey and the Sunshine Band a pomalu doznívá i mé vysílání, ale už od 18. hodiny tu pro vás bude zajímavý rozhovor. Tentokrát vám nabídneme povídání na téma závislostí. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologií a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice, doktorem Jiřím Dvořáčkem, vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Rozhovor si nenechte ujít už za několik málo minut na Signále Rádiu.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde už pomalu opouštím mikrofon a než tak udělám, podíváme se ještě, jak to vypadá na silnicích. Příští dně se můžeme těšit na rozhovor doprovázený například Bengals, Pet Shop Boys nebo Talking Heads.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na D1 na 76. kilometru ve směru na Brno, kde by se měla aktuálně tvořit kolona, projíždějte tam proto velice opatrně. Signál Rádio vám přeje šťastné a především bezpečné nedělní cesty. Ada Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase zítra odpoledne. Ahoj!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Srpnovou neděli trávíte se Signál Rádiem. Jsou tu další zprávy s Lucí Sinkovou. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kraje příští rok nedostanou ze Státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Regiony podle něj mají na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení daní. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2000.

0: To bylo ale podle premiéra jen něco navíc. O postoji vlády v uplynulém týdnu informoval liberecký hejtman a předseda komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta. 4 miliardy korun, o kterých v souvislosti s bojem proti suchu ve čtvrtek u Slapské přehrady hovořil premiér Andrej Babiš, jsou pouze plánovaným rozpočtem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství na příští rok. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon. Na opatření proti suchu chce vláda podle Babiše v dalších letech využít peníze, které České republice poskytne Evropská unie. Má o nich letos v listopadu vyjednávat. Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší. Mohou mít také popálené slupky. Týká se to hlavně jablek a hrušek. Uvedl to předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Podle unie poškození snižuje kvalitu ovoce a nejvíc trpí sady na jižní Moravě. Úrodě škodí i hmyz, který v normálních podmínkách ovocnářům naopak pomáhá. Většinu Česka zasáhnou zítra podle meteorologů silné bouřky. Výstrahu před vedry omezili už jen na část Moravy a Slezska. Dál hrozí požáry.
1: Co se děje v regionu?
2: S blížícím se začátkem nového školního roku začínají studenti řešit, kde budou bydlet. Kapacita kolejí tradičně v hlavním městě nestačí. V Praze tak na jedno lůžko připadá 2,9 desetin studenta. Mnozí problém s ubytováním řeší nájmem bytů. Zatímco kolejné nezdražovalo, tak cena podnájmů v Praze stabilně roste. Ještě hůře je na tom Olomouc. Tady na jedno kolejní místo připadá 3,5 studenta. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Závěrečný den mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu ještě poslední individuální závod šampionátu běh na 1500 metrů absolvuje Kristýna Sasínek-Meky večer po 22. hodině. Česká rekordmanka byla před 4 lety na mistrovství Evropy v Mnichově na 1500 šestá. Na předloňském kontinentálním šampionátu vypadla v rozběhu, ale včera se skvělým finišem probojovala mezi 12 finalistek.
1: Signál rádio počasí.
0: V noci bude oblačno a zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 13. A zítra bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přehánky, bouřky, odpoledne v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Později odpoledne a k večeru budou srážky od západu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 26. Tolik počasí zprávy a teď 80.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes opět s naším redakčním mikrofonem, našem mini studiem, opět na výletě. Zamířil jsem do jižních Čech, zdraví vás Luboš Dvořák, a navštívil jsem Červený dvůr. Krásný to zámeček mezi Českým Krumlovem a Kájovem, nebo lépe řečeno pro ti, kteří to až tady tak neznají, Lipnem. Doktor Jiří Dvořáček, ředitel zařízení, tedy psychiatrické léčebny Červený dvůr. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkujeme za přízeň u vás v kanceláři, v historickém domě. Zeptám se, proč zrovna Červený dvůr se stal tímto zařízením, kde ten zámek, který má svoji historii, se stal právě tou léčebnou pro ty, kteří potřebují pomoc se závislostmi.
2: Tak to se ptáte hned z kraje na velmi složitou historii. Vlastně je to docela náhoda. Já jsem mluvil s doktorem Řezničkem, který tady psychiatrii v zanikajícím zámku v roce 66 založil. A ty důvody byly trochu pro dnešní dobu zvláštní. On hledal prostor, kde by léčil pomocí LSD. Tehdy v psychiatrii to bylo populární, zkoumalo se to a on skutečně měl zájem najít místo, kde by mohl dělat psychedelické experimenty. Našel Červený dvůr a pak byla dlouhá historie vyjednávání s okresním národním výborem, tam našel nadšence, který na to slyšeli a tak dále. A tak dále. A shodou náhod, tak první pacienty si půjčil z Apolináře. Pro první osazenstvo. A tím to začalo. Pak už tady zůstali a my jsme se začali profilovat tímto směrem.
1: Takže navazujete tímto směrem. Já když jsem čekal v předsálí na audienci k vám, tak jsem se dočetl, že dostáváte i poděkování za to, že památku udržujete. Do jaké míry je to cené? Protože tady to patřilo, to byl jakýsi asi letní byt Schwarzenbergů a tak dále, takže
2: ano, to je
1: taková chata větší, no.
2: Dokonce z vyprávění širšího příbuzenstva Schwarzenbergského jsme slyšeli, že to měli skutečně jako letní vilu a preferovali to mezi mnoha dalšími zařízeními, alespoň ty poslední generace. Takže když to zjednoduším, tak jak začaly hony, tak se stěhovali na Hlubokou a s jarem a létem na Červený dvůr a tady přijímali návštěvy z Evropy a podobně. A ta historie, která začala vlastně druhou světovou válkou, kdy jim to Němci sebrali, pak tady byly jakési projekty německé, pak po válce se to nevrátilo, pak přišel Lex Schwarzenberg, ještě předrevoluční zákon, pak tu až do toho roku 66 byly různé experimenty, k čemu by to stát mohl využívat, ale vlastně se počítalo s tím, že se to zdemoluje, srovná se zemí. Znáte takové ty příběhy, jak staré kostely a zámky byly likvidovány s tím, že neodpovídají socialistickému charakteru krajiny. Takže tohle se plánovalo i s Červeným dvorem a jenom díky tomu projektu doktora Řeznička tak to vlastně přežilo. My jsme to zachytili ve velmi špatném stavu, rozbité úplně ve všech směrech a obyvatelný byl jenom jediný pavilon, ale postupně se to podařilo opravit, zrekonstruovat, zrestaurovat a dneska už ten prostor vypadá velmi pěkně.
1: Další, co je velice zajímavé, že vy ten prostor máte vlastně otevřený veřejnost. Je naprosto otevřen, ploty samozřejmě tady jsou, ale prakticky, jak se říká, se nezamyká. Máte tady i bažantnici, kde je kavárna, kde vlastně i vaši klienti tam provozují vlastně tu v uvozovkách živnost. Je to teď trend, že prostě se tato zařízení otvírají naprosto veřejnosti a že ti, kteří jsou u ní, se mohou kdekoliv, kdykoliv pohybovat?
2: Ano, tohle je trend evropské nebo západní psychiatrie, který do sebe zavzala i reforma české psychiatrie, která probíhá plus minus 10 let. Adiktologie bývala v tom trošku pozadu, většinou tam dominoval takový docela starý pohled na závislost, že závislý člověk ztrácí plně kompetence ve všech směrech a musí být hlídaný a uzavřený a tak dál. Ale my jsme to začali bořit a zbořili jsme to úplně a pro terapii je to docela zásadní věc, aby jsme neposilovali to stigma nekompetence nebo to jakýkoliv potřeby vnější kontroly. Ten program nemůže probíhat ve skleníku, člověk nemůže být zavřený, protože se pak vrací běžně do života, takže ani takové ty snahy chránit to před riziky, před alkoholem ve vnější světě jsou docela nesmyslné, takže maximální možný kontakt s původním prostředím, s vnějším světem člověka, co nejlépe připraví na návrat domů. Tak rozhodně to je moderní trend.
1: Od historie se za chvíli dostaneme k oněm závislostem, o kterých si budeme povídat s naším dnešním hostem Jiřím Dvořáčkem, ředitelem psychiatrické léčebny Červený dvůr. Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes Signál Rádio vyjelo opět na rozhovor, na reportáž do jižních Čech. Jsme v malebném zázemí Červeného dvora. Pan ředitel Jiří Dvořáček u našeho mikrofonu. Možná vám mnozí už pokládali tuto otázku, proč jste se stali takovým tím v úzovkách VIP zařízením. Protože se o vás píše, kdo se tady léčil. To třeba v jiných se nepíše. Bylo to třeba tím, že tady je ten pohyb a volně se tu dýchá?
2: To je věc, o které nerad přemýšlím.
1: A nebo je to tím, že to je tady bohem zapomenutý kraj trochu?
2: My se nechcem profilovat jako zařízení pro VIP klientelu, ani si nemyslím, že takový jsme. Dost poctivě se snažíme o to, aby jsme neměli vstupní bariéry a aby v tomhle prostředí se mohl léčit úplně každý. Takže opravdu si dáváme...
1: Takže to pozor. Otevřenost.
2: Ano, a aby jsme se nespecializovali na lidi, kteří třeba by byli snadnější, nebo neměli handicap, nebo byli z lepších prostředí, nic takového. My chceme, aby v tomhle prostoru všichni pochopili, že to lidství je společné, bez ohledu na to, jestli někdo bohatý nebo chudý, a lidi opravdu tak nedělíme. A myslíme, že když si to pacient tenhle postoj taky dopřeje, že není lepší v žádném směru než ten jiný člověk, když si to dopřeje personál, že není lepší než pacient v jakýmkoliv směru, tak se ty hodnoty prostředí dají kultivovat lépe a vlastně už je to jistý krok na duchovní cestě, na duchovní obrodě. Ta léčba je kontemplativní proces, takže proto říkám duchovní postup. A nerad bych se s nějakým VIP modelem spojoval, to není naše cesta.
1: Pojďme za těmi závislostmi. Už to není pouze alkohol, už to nejsou drogy, ale jsou další závislosti. Jak se to portfolio v uvozovkách rozšířilo?
2: Ta zásadní změna byla někdy v 90. letech, ono pár let po revoluci a po otevření hranic, tak se začal vytvářet drogový trh v republice a začaly se objevovat závislosti, které předtím nebyly. Do roku, řekněme, 94, kdy ta změna začala být patrná, tak byli všichni závislí na alkoholu, toxikomani byli v minulém režimu zavíraní za příživnictví, takže moc nebyli. A malé procento nealkoholových závislostí, tak byli vesměs zdravotníci, kteří to brali v práci, ano, anebo lidi, kteří měli chronické bolesti kvůli slinivce nemocné, tak se to naučili brát s původně analgetickým efektem. Ale potom, po tom roku 94, jak se vytvořil drogový trh, začaly chodit nová vlna závislostí, tak začaly dominovat půl na půl heroin s pervitinem a při těch číslech to zhruba zůstalo do dnešní doby. Ta čísla nějak extrémně nenarůstají, evidentně republika zpracuje s tímhle problémem celkem dobře, těch zařízení vzniklo hodně, je dobrá prevence, spousta lidí ví, že drogy jsou špatný, takže myslím, že Česká republika to dělá dobře, čísla nenarůstají a spektrum drog se občas mění. Jestli tam něco dominuje v nějakých nových trendech, tak to, že jak jsme zdravější ve vyšším věku, aktivnější ve vyšším věku, stárnem, tak jako populace, tak přicházejí lidi se závislostmi vznikajícími ve starším věku. A druhá proměna, lidi nepřichází jenom se závislostním problémem, ale narůstá počet takzvaně duálních diagnóz, že vedle toho mají jiné psychiatrické onemocnění.
1: Hovoří se také o takzvané datové závislosti. Oba dva tady máme někde položený mobilní telefon, který je možná chytřejší v některých položkách než samotní uživatelé, ale i to se teď nějakým způsobem léčí?
2: Léčíme to každým rokem, nelátkové závislosti, ty se v průběhu let proměňují od klasického hraní, sázení, tak postupně
1: ano.
2: By se dalo očekávat, že budou přibývat počítačové hry nebo závislosti na sítích, ale naše čísla o žádném výbuchu v tomhle směru nemluví. My to tady na našich číslech nevidíme, svět s tím hrozí a varuje, jak ta mladá generace bude ztracená, ale
1: to se říkalo každé generaci.
2: Ano,
1: to mě taky rodiče říkali před 55.
2: Já si to nemyslím, jednak to na číslech nevidíme a je docela možné, že ta nejnovější generace je možná v těchto věcech zodpovědnější. Že?
1: Ano, to jsem se právě chtěl zeptat, že kluby a všechny tyto zařízení, jak si jsou na sestupu a mladí de facto alkohol se stává pro ně výjimečným jakoby typem omamných látek.
2: Já si teda myslím, že jednou za několik generací přichází výraznější změna generační, jako třeba byl hippies, tak teď přichází možná podstatná hodnotová změna. Já si nemyslím, že je důvod k panice, naopak mám od té změny velké očekávání, že kdyby všechny generace další nesly ty hodnoty, které máme dneska, tak to bych strach začal mít. Takže podle mě přichází prostě generace, které mají jiné hodnoty a do toho sezení v hospodě nebo chození na diskotéky nepatří, to diskotéka už skoro ani neznajete. Baví se jinak, mají jiné hodnoty. Asi by plno kolegů se mnou nesouhlasilo, ale v tomhle já jsem optimista.
1: Buďme optimisti. O tom, jaký je stav společnosti, o tom si povíme s Jiřím Dvořáčkem za chvíli.
0: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na návštěvě v Červeném dvoře v jižních Čechách léčebny, která je naprosto otevřená. Ono vlastně teď se by se mělo říkat psychiatrická nemocnice, nebo jak vy to teď máte, protože někde to tak jako je uděláno, ale vy
2: jako
1: to máte...
2: Jako forma jsme, nebo psychiatrická nemocnice, ano. Ale nechali jsme si název psychiatrická léčebna, protože jednak jsem si...
1: Tady nemyslel... nemáte nemocniční zařízení.
2: Ano, nemyslel jsem si, že změnou názvu se destigmatizujeme, že se tím změní postoj. Tak mně to přišlo zbytečná ta změna. A pak taky mi přijde, že to léčebenské prostředí, já ho celkem mám rád. Já si myslím, že vztahy personálu k lidem tam můžou být trochu jiné, než je v nemocnici, kde lidi jsou pár dní. Takže když se tím názvem odliší takové to nemocniční prostředí, tak mě to celkem vyhovuje. Ale typově jsme psychiatrická nemocnice.
1: Mm. Ale ti, kteří sem přišli dobrovolně, samozřejmě, tak oni mají svůj nějaký denní režim. Jednak nemají u sebe, nebo mají u sebe mobilní telefony, jsou datově.
2: Mají, samozřejmě.
1: Mají, takže ta svoboda tady trvá dál. Ale mají nějaké pracovní povinnosti? My jsme, v rámci terapie samozřejmě.
2: Ano, my jsme před několika lety zrušili ten sankční systém, který v podobných programech vždycky byl a kterými se ty povinnosti vymáhaly. Takže my máme nějaký nabídnutý program, ale nemáme jak k tomu člověka nutit a ani to není potřeba. Celkem využíváme toho, že naše prostředí je děleno do lidských společenství, ty jsou komunit, ty se dál dělí do skupin a když přijde nový člověk, tak vstupuje do programu, kde už jsou jiní, nějak adaptovaní s nějakou vysokou celkem úrovní spolupráce. A když přijde člověk do nového prostředí, tak se snaží, ať o tom, i když o tom vědomě nepřemýšlí, zapadnout. Takže když už je vysoká hodnota spolupráce a dobrovolnosti v tom prostředí daná, tak nový člověk se na to snadno napojí a z toho si myslím, že těžíme a nemusíme nikoho k ničemu nutit. Takže je tu možnost pracovat, ale není k tomu nikdo nucený.
1: No v tom parku, když se rozhlédnu, tam je takový práce.
2: Je to smysluplná práce a taková skoro archetypální, staroevropská, podle mě pěkná, že se vezmou hrábě, jde se na seno, nebo že se pracuje v zahradě. To je přece krásná práce, kterou dnes lidi už nezakouší běžně.
1: V návštěvní místnosti dole máte vitrínu a tam jsou artefakty, které se tady z historického hlediska za tu dobu nazbírali. Už byly mince, zbytky nářadí, ale třeba i fragmenty zbraní. To je docela zajímavá sbírka.
2: Jo, to našli naši pacienti, když k tomu má někdo vztah, tak hledá. A i tu výstavu udělali zcela samostatně, protože i když si to terapeuti nechtějí mnohdy připustit, tak v mnoha směrech jsou pacienti daleko kompetentnější a schopnější.
1: Kolik vlastně, jakou máte kapacitu v tomto vašem zařízení?
2: Ta lůžková část má 109 a na této chceme držet, protože to je takové množství lidí, kdy se ještě známe všichni celkem dobře. I když se neznáme přímo osobně, lidi z různého oddělení, tak aspoň známe své tváře. A když máte prostředí, kde se pohybuje malý počet lidí, tak se daleko lépe udržují hodnoty.
1: Ty sociální vazby jsou samozřejmě.
2: Jasně, je to jako na malé vesnici, kde si lidi některé typy věcí k sobě nedovolí, protože se prostě příliš znají. S určitou velikostí sídla už pak tato samoregulace přestává fungovat, tak nám vždycky přišlo, že se blížíme tomu číslu, na které jsme evolučně od pradávna připraveni. Jestli je to pravda, že nějakých 30 členy a tlupa nebo kmen, tak tvořili dohromady plus minus 150 členy klan, který sdílel spolu nějaké hodnoty, tak chceme tohle napodobovat.
1: Takže ty kořeny jsou v dávné historii pospolitosti a společnosti. Kolik je těch, kteří jsou v uvozovkách zavratech, kteří by chtěli dovnitř? Jaké jsou čekací doby?
2: Bohužel hodně. 6-7 měsíců. Je to dlouhá doba, ale na druhou stranu v současné medicíně se na některé výkony čeká ještě déle. A pak taky naši pacienti to nejraději chtějí vždycky slyšet, ale ta realita je taková, že několik let pokračují v závislosti a neřeší to a pak, když si rychle vzpomenou, tak by chtěli okamžitě přijít a okamžitě to řešit a bohužel to nejde, ta kapacita je plná. Takže...
1: A ta recidiva, kdy oni odejdou, myslí si, že pořádku spadnou zpátky do toho, dá se to procentuálně nějak by to čistit? Nedá.
2: Ale není to tak strašné. Nedá se to proto, že když jsme byli zaměřený čistě na alkohol, tak tam to bylo celkem čitelné. Pije, nepije. Nebo jsou průběhy takové, že člověk ještě nějaké roky relabuje, má vrací se k užívání zpátky, ale dokáže to vždycky zastavit, nic přitom nepokazit a v průběhu let se to stabilizuje. Takže ono těch průběhů tam je opravdu více typů a nevystačíme už s tím jednoznačným ano, ne. Ale když se podíváme třeba v kteroukoliv dobu, kolik lidí je tu opakovaně, koliká ta hospitalizace to je, tak jsou to překvapivě nízká čísla, že? Ten problém není tak temný, jak se dříve popisovalo. No. Kdo to začne řešit, tak má velmi slušnou naději. Začne-li to řešit ještě ve fázi, kdy má zachvalý mozek.
1: Kdy to ještě jde, no. Tvrdí doktor Jiří Dvořáček, ředitel psychiatrické léčebny Červený Důr.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: S Jiřím Dvořáčkem, ředitelem léčebny v Červeném dvoře. Kdy vlastně ta závislost přichází? Jak to vy odborníci máte?
2: To je otázka, kterou se snaží řešit adiktologická věda celý desítky let bez zřetelné odpovědi.
1: My na to máme asi 3 minuty.
2: Dobře. No. Čeština, závislost je komplex stavu. U někoho se vyskytují všechny ty stavy, u někoho jenom jeden z těch stavů a čeština má jedno slovo. Když bychom použili aspoň 2 slova, které má angličtina k dispozici, já je počeštím na adikci a dependenci, tak dependence, zjednodušeně řečeno, je taková skoro metabolická závislost, že člověk nějakou dobu do sebe musí dostávat v nějaké množství látku a tělo, když se nechce otrávit, tak buď to zrychlí vylučování, anebo nějak začlení do svého fungování. A když tu látku potom nemá, tak je mu zlé, má odvykací stav. Vedle toho adikce je jiný typ závislosti. Obecně bez ohledu na to, jak se člověk k tomu dostal, tak je společným vlastností závislosti poškození jednoho systému v mozku, kterýmu můžeme říkat libostní systém nebo systém odměny. A to je systém, který vlastně je evolučně vytvořený k tomu, aby organismus jakýkoliv dosáhl to, co potřebuje k životu. Drogy to umí hacknout a ukážou vlastně libostnímu systému, že existuje zkratka k libosti a takový libostní systém pak je se velmi rychle stane rozmazlený, což je jako ústřední porucha adikce.
1: A to můžete mít i s čokoládou.
2: Ano. Ano, akorát problém těchto látek je, že se na nich člověk stane závislý, vyhledává je a oni mají jiné vlastnosti, které ho likvidují. Čokoláda samozřejmě taky, ale mohli bychom to říct.
1: Nebo sladké, ale.
2: Ano, ale platí to i pro některé vášně, které můžou člověka zlikvidovat finančně, ale nemusí mu vadit tak, jako vadí jinými vlastnostmi drogy. No a pokud se budeme bavit o té adikci, tak problém může začít už vlastně první zkušenost. Libostní systém člověka zjistí, že po prvním experimentu, že to je libost, která mu chyběla, která je perfektní, která je skvělá a ten libostní systém už je chycený. Takže ještě by asi nebyla závislost diagnostikovatelná, ale už je nakročeno. Libostní systém poznal něco, co mu třeba chybělo. Pokud bychom se bavili o dependenci, tak ten proces je delší a tam skutečně musí nějaká doba být. Na to se odpovídalo dřív proti otázkou u té dependence. Kolik stromů už je les?
1: Kdy svítí ten výstražný maják, že by s tím člověk měl něco začít dělat?
2: Asi bych tam viděl takový 3 kontrolky. Jedna je obecně v množství. Druhý indikátor může být, že člověk pije nebo bere cokoliv kvůli psychoefektu. To už je takový rizikový, protože...
1: Což může být i taková vnitřní výmluva.
2: Ano, a ty mozkové sítě se na to zvyknou. A budou to, jestli to bude efektivní řešení, tak to budou chtít vyhledávat. Tak. A třetí indikátor by mohl být, že třeba pije víc, než původně chtěl. Já vím, že málo který konzument dodrží svoji předsevzetí, že půjde večer někam a dá si 2 skleničky a skončí třeba u 3 nebo 5, ale to, že pije víc, než si původně chtěl, než si původně naplánoval, tak je takový indikátor. Tak je. Na druhou stranu, když se někdo noří do problému, tak si umí interpretaci těch svých indikátorů sám jako zlehčit, změnit.
1: Poslední otázka. Společensky, vy jste řekl, že jste optimista. Je na tom naše společnost teď špatně, že by se řítila, jak všichni říkají, do záhuby? Nebo v tom grafu, jako demografii, proplouváme tou křivkou, tak jako třeba před 30 a více lety?
2: Hrozně zajímavé téma, ale když se díváte na objektivní ukazatele, jak si stojí celá planeta, Evropa, naše společnost, tak vlastně skoro všechny ukazatele vám řeknou, že jsme se nikdy na planetě líp neměli jako lidi. Akorát se více zásobujeme všemi špatnými informacemi a daleko citlivěji na to reagujeme. Takže objektivně by to špatné být nemělo. Ale jsou nějaké trendy, které určitě nezdravé jsou, jakože se společnost a naše společenství strukturuje tak, že rádi za sebe necháme rozhodovat jiné instituce, pravidla, že se zříkáme zodpovědnosti, tak to mi přijde jako nebezpečný trend.
1: A to je nějakou frázi, když tady klientu končí pobyt a odchází zpátky domů?
2: Ty příběhy, to je vlastně to proměna i nás tady v terapii, i našich programů, že ustupujeme od paušálních tvrzení a obecných k respektu tomu, že každý člověk to má jinak a že opravdu se nedá ani žádná fráze na konci říct, která by platila pro všechny. Mějte se dobře. Ať se vám daří.
1: Vy se mějte taky dobře, co vám daří v Červeném dvoře. Jiří Dvořáček, ředitel psychiatrické léčebny Červený dvůr. Hezký den a třeba krásný pobyt v parku, kdybyste jeli okolo, vám přeje také Luboš Dvořák. Signál Rádio.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Rádio.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.